0: das ložívaš ob mojich těžplivých cmokých a fatích.
1: Nemám připomp. No, užívám. Myslíš, da bych sicer pojedl 20.
0: U mojí gostilni niša nihče ostal láčen, je? Je tako možje, he?
2: Ne láčen, ne žejen.
1: Tako, ja sem svoje naredil. Bilo je čudovito, čudovito, čudovito. Grem.
0: Kaj pa denar, Afanti? Kaj ne misliš plačat?
1: Tako. Kaj vam ga nisem ravno kar dal?
2: Dal ga je, videl sem. Ja.
3: Jaz ne vem nič, nisem delal.
2: Meni se zdi, da ti ni plačal.
1: Plačal sem, podijel.
0: Čakaj, počakaj. Ne sramneš, kako se upaš. Ne boš jo kar tako odkuril. Greva k padišahu. On naj razsodi, ali si lopov ali ne.